Aka. Choré vernáles, neboli jarní tance, vznikly v roce 1977. Nejprve jako skladba pro flétnu a kytaru, později ji Jan Novák přepsal pro flétnu a klavír a také pro flétnu se smyčcovým orchestrem, čelestou a harfou. Jde o tři volně spojené věty. Inspirací pro hlavní téma první věty nacházíme v Horáciově verši. Roztál sníh, již klíčí semínka na poli a stromy odívají se listovým. Choré vernáles Jana Nováka ve verzi pro flétnu a kytaru hraje duo Bohemico.

Duo Bohemico, Anna cuchal na flétnu a Pavel cuchal na kytaru, dohráli choré Vernáles, jarní tance od Jana Nováka. Milí posluchači, v následujícím čase se ve víkendovém dopoledni na stanici D-dur vrátíme k historickým rozhlasovým sbírkám. Díky daru vzácných hudebnin od skladatele a muzikologa Karla Balinga v době druhé světové války je v Českém rozhlase uloženo také několik rukopisů Jana Václava Hugo Voříška. Tyto autografy se v roce 2009 staly předlohou pro nová vydání Voříškových duchovních skladeb. Graduale Benedictus S. a dvou ofertorií Mentis oppresse a quoniam iniquitatem cognosco. Editorem vydání byl Marek Štrincl, který také následně se svým souborem Musica Florea pořídil nahrávku. Poslechneme si celou mši B-dur opus 24, v které jsou součástí uvedené graduále a dvě ofertoria. Voříšek mši dokončil 6. ledna 1825, v době, kdy světlo světa spatřila i Beethovenova Missa Solemnis. S muzikou Floreou a Markem Štrinclem se představí solisté Barbora Sojková, Marta Fadlijevičová, Silva Šmugrová, Jaroslav Březina, Hasan El Dunia, Matouš Trávníček a Marian Krejčík.

0: Misa Solemnis B-dur opus 24 pro sóla, sbor a orchestr Jana Václava Hugo Voříška dozněla v tuto chvíli na stanici D-dur. Zpívali a hráli solisté, sbor a orchestr Muzika Florea, řídil Marek Štrincl.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, následující skladba našeho výběru z katalogu Českého rozhlasu nás přenese do 30. let 20. století. Bude to 10-minutová miniaturní svita Vítězslavy Kaprálové, dnes často hraná profesionálními i amatérskými orchestry. Takto o skladbě s opusovým číslem 1 píše v předmluvě partitury muzikoložka Karla Hartl, zakladatelka The Kaprálová Society. Půvabná miniaturní svita pro malý orchestr vznikla na podzim 1935. Na počátku skladatelčina studia u Vítězslava Nováka na mistrovské škole Pražské konzervatoře. Myšlenkově je však mnohem starší. Jejím podkladem je totiž hudební materiál skladatelčiny ještě romanticky a impresionisticky laděné klavírní skladby z roku 1931. Tím lze také vysvětlit její opusové číslo. Neboť chronologicky by miniaturní svita měla sousedit v katalogu Kaprálové s grotesník pasakálií a třemi klavírními kusy opus 9, též z podzimu 1935. Přestože úzce souvisí s pěti skladbami pro klavír, lze miniaturní svitu považovat za samostatné dílo, neboť se liší nejen obsazením, počtem vět a jejich názvy, ale částečně i hudebním materiálem. Svou miniaturní svitu skladatelka věnovala hudebnímu souboru brněnské odbočky Radiožurnálu. V jehož provedení pod taktovkou Teodora Šefra mělo dílo 7. února 1936 svou premiéru.

Janáčkova Filharmonie Ostrava s dirigentkou Alenou Hron dohrála miniaturní svitu Vítězslavy Kaprálové. Výběrem skladeb z notového archivu i katalogu Českého rozhlasu vás stále provází Robert Škarda. Zvu vás nyní k poslechu části z kantáty Český rok na vsi pro recitaci Dětský sbor a orchestr od Jiřího Šternvalda. Toto dílo patří k nejúspěšnějším dílům autora, který svého času úzce spolupracoval s Emilem Františkem Burianem a souběžně se věnoval koncertní a populární hudbě i tvorbě pro divadlo a film. Český rok na vsi vznikal v letech 1975 až 76 a čerpá z českých lidových písní a říkadel ze sbírky Karla Jaromíra Erbena. Šternvaldova kantáta byla vydaná tiskem v roce 2007. Je rozdělena do 4 částí podle ročních období. Poslechneme si Léto, které má 4 další dílčí věty. Svatojánská noc, Žabky, Vodník a rusalky a Na potoce. Recitátorkou je Věra Papírková. Dětský pěvecký sbor Jitřenka a jeho českou komorní filharmonii řídí Stanislav Vavřínek.

Léto. Taková pěkná letní bouřka a hned zase sluncem prozářené nebe, vonící stráně, louky a senoseče, pastorály pastýřek, hry chlapců a děvčat u rybníka, horké letní večery plné poezie, ale také tajemné noci, při kterých se pálily čarodějnice a které tenkrát, zvláště o svatojánské noci, rozehrávali fantazii našeho lidu svými bájemi a říkadly, ale i zdravou víru v léčivou moc bylin, opírající se o staletou lidovou moudrost. Tenkrát ovšem na naší dědině veškerou vědu zastupovala baba kořenářka.

Kořínečku, kořínečku, tebe hledám. Kořínečku, kořínečku, tebe nalézám. Kořínečku, kořínečku, tebe mám. A svým kravičkám užívat ti dám.

0: hráči, tady tě mám.
1: Kdo je to, kdo mne volá?
0: To jsem já, Kunibál, půjdeme spolu na bál.
1: Co ode mne chceš?
0: Nic, jen maličkost. Zapomněla jsi, že ten, kdo první vkročí na místo, kde se palí čarodějnice, patří Kunibálovi a že s ním musí tancovat celou noc

0: Sopak. Kdo pak?
1: Janeček.
0: Človíček.

0: Sabak.
1: Oifle.
0: Gampak.
1: Duni.
0: Ročpak.

0: Ciao Pac.
1: Come
0: Pac.
1: Facendo.

Dozněla část Léto z kantáty Český rok na vsi od Jiřího Šternvalda. Recitátorkou byla Věra Papírková, dětský pěvecký sbor Jitřenka a jeho českou komorní filharmonii řídil Stanislav Vavřínek. Vydání koncertu pro housle a orchestr D-dur Františka Bendy v roce 2009 vycházelo z rukopisné partitury a partů uložených v Saské knihovně v Drážďanech. Jedná se o nejstarší dobový pramen koncertu, jehož autograf se nedochoval. V drážďanském opise partitury koncertu D-dur se však setkáme s typickým rysem drážďanské provozovací praxe. Kopista ponechal v partituře prostor, aby mohl být orchestrální aparát rozšířen o dechové nástroje a cizí rukou jsou zde vepsány virtuózní party lesních rohů. Bendův houslový koncert D-dur vyšel v edici Václava Luxe jako v pořadí 13. titul rozhlasové historické řady Thesaurus antiquae musicae. Hrají Gabriela Demeterová a Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Milanem Lajčíkem.

Gabriela Demeterová a Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Milanem Lajčíkem dohrál koncert pro housle a orchestr D-dur Františka Bendy. Uvedením Bendova koncertu končí na stanici D-dur dnešní druhá část víkendového dopoledne, věnovaného pokladům notového archivu a nakladatelství Českého rozhlasu. Příjemný poslech dalšího vysílání digitální stanice D-dur přeje Robert Škarda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače. Vážení posluchači, 20. díl cyklu Hudební stavebnice bude experimentální. Pustíme si kompletní symfonii D-dur Jana Václava Hugova Říčka, opatřenou komentářem, v němž si vás dovolím upozornit na hudební prvky, o nich jsme hovořili v minulých pořadech. Symfonie má 28 minut, takže i hned začínáme. Jde o klasicistní symfonii o čtyřech větách. První věta je v sonátové formě. Hlavní téma není nijak úderné, ale je melodicky výrazné. Hlavní slovo mají smyčce.

Opakování expozice se blíží ke konci. Přichází provedení. Ze tří sestupných tónů hlavního tématu se stává trojice vzestupná, tedy inverze tématu. Hudba graduje a mění tóniny. Provedení je poměrně krátké. Po vrcholu se začne připravovat repríza, v níž se vrátí všechna tři témata.

Druhá věta je v kontrastní molové tónině. Je pomalá, zpěvná. Hlavní myšlenku přednesou po krátkém úvodu violončela.

Druhý díl přináší dramatický motiv v hlubokých smyčcích, připomínající smuteční pochod. Protipohyb dechových nástrojů a houslí vytváří podivuhodný dialog.

Lirické až pastorální místo připravuje chystající se drama. Poté se vrací úvodní téma, ale už ne liricky zpěvné, nýbrž mnohem závažnější.

A připravuje se další překvapení. Úvodní molové téma se po prodělaném souboji vrátí proměněné, očištěné, jasně durové.

čeká nás velká gradace k závěru díla. Symfonie končí a náš pořad též. Voříšek byl rozlousknut.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Základní dílo německé romantické opery, zasazené navíc do českého prostředí, konkrétně Šumavy. Úchvatné hudební vykreslení přírody nebo nadpřirozených bytostí. To vše je Čarostřelec, opera Karla Marie von Webera. Od prvního provedení v roce 1821 dodnes mimořádně úspěšná a posluchačsky oblíbené dílo. Opera přímo oplývá působivými místy prakticky od předehry. Ve třetím dějství pak najdeme i tento slavný čtyřhlasý sbor myslivců, příhodně se čtyřmi lesními rohy. Royal Opera Chorus a Orchestra of the Royal Opera House z londýnské Covent Garden.

Ilja Hurník a první věta z jeho koncertu pro hoboj, klavír a smyčce v přísné sonátové formě. Na hoboj hraje Stanislav Duchoň, hraje Český komorní orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Antonín Reicha, fuga číslo 5 na téma Johanna Sebastiana Bacha z opusu 36. Hraje Milan Langer.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Před námi je křehoučký zpěv, takzvané strofy, které 36-letý francouzský skladatel Hector Berlioz umístil do své monumentální dramatické symfonie Romeo a Julie podle Shakespeareova námětu. Vynoří se altové solo, opěvující krásu prvních lásek, doteků, přísah a nabádá mladé milence, ať si ji chrání. Samozřejmě, že ty slavné strofy z Berliozova Romea a Julie se zpívají i na koncertních pódiích. Nejčastěji pak takto. Alt a klavír. V našem případě jsou to kanadská pěvkyně Janice Taylor a pianista Dalton Baldwin.

Johann Sebastian Bach, Sinfonia z kantáty Gleich wie der Regen. Akademii Byzantínu řídí Ottavio D'Antoni.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Dmitrij Šostakovič, finále ze svity k filmu Pirogov, opus 76a. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Felix Mendelssohn Bartholdy, chorál a fuga pro varhany D-dur, hraje Ton Wimpeny.

0: stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Ponechme stranou fakt, že první Beethovenův klavírní koncert byl vlastně zkomponován až jako druhý v pořadí, ovšem jako první byl vydán tiskem. Pro nás je zajímavý zejména fakt, že klavírní koncert C-dur měl velmi pravděpodobně světovou premiéru u nás v Praze. Sám velký, tehdy ještě tedy dost mladý, 27-letý Ludwig van Beethoven ho hrál na jednom ze svých vystoupení v Konviktu. A ohlasy hudební Prahy, stále ještě opojené Mozartem, prý byly mladému skladateli velmi příznivé. Finální větu, půvabné rondo, v jehož střední části jeden francouzský muzikolog nachází dokonce rytmus samby, nám teď zahraje vynikající čínský pianista Lang Lang s orchestrem de Paris a pod taktovkou Christopha Eschenbacha.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Henry Purcell fantazie pro 5 smyčcových nástrojů. Hrají členové Orchestra of the 18th Century. Řídí Franz Brüchen.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvykle mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna se manči dete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

Jean-Baptiste Lully, Chacona G-dur pro orchestr z opery Phaeton. Muziku antiku Köln řídí Reinhard Goebel.

Wolfgang Amadeus Mozart, Malá noční hudba, G-dur, Kechlův seznam 525, poslední věta, Rondo. Hrají Virtuozy di Praga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Odietamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji, možná se ptáš, proč to dělám, nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2, E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Když v 25 letech získal místo u královského dvora Ludvíka 14., začala hvězda Françoise Couperina, synovce známého hudebníka Louise Couperina, prudce stoupat. François strýce posléze zastínil tak, že, aby se odlišili, dodnes se Françoisovi říká s přídomkem Le Grand Veliký. Byl pokládán za jednoho z největších varhaníků a čembalistů své doby. Byl jedním z nejceněnějších učitelů hry na oba nástroje. Napsal asi 120 skladeb, včetně 27 proslulých čembalových svit. Za jeho mistrovství ho král slunce jmenoval jedním ze 4 dvorních varhaníků. Pak mu svěřil výuku svých dětí a následně Couperina povýšil na rytíře. A skladatel se mu odvděčil mimo jiné několika komorními královskými koncerty, provozovanými přímo v královských komnatách. Tady je z toho prvního G-dur pro flétnu a basso continuo Almanda. Dodnes jsou populární a vyhledávané hráči z celého světa, což doloží pestré složení naší nahrávky. Flétna, Američan Robert Clare, violoncello, Nizozemec Jaap ter Linden a čembalo, Brit David Moroney.

0: Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus.
1: Druhá opera Dmitrije Šostakoviče stojí na krutém příběhu o ženě, která zavraždila svého manžela Itchána. Šostakovič pro Kateřinu Izmajlovnu, tedy Lady Macbeth mcenského újezdu, jak zní titul opery, složil vynikající hudbu, mísící prvky tragédie, komedie i satiry. Dramatické napětí je neustále stupňováno. Erotické výjevy šokovaly mnohé, včetně Prokofjeva, a to je co říct. My si poslechneme árii titulní postavy ze čtvrtého závěrečného dějství. To už Kateřina žije ve vyhnanství na Sibiři a tragédiím ještě není konec. Ještě jedna vražda ze žárlivosti a pak sebevražda. Předtím tato finální árie Lady Macbeth mcenského újezdu. Galina Višněvská, Londýnský symfonický orchestr, Mstislav Rostropovič. Nahrávka

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Tomáš Výšek teď zahraje klavírní skladbu Zahradní slavnost z cyklu Malířské studie Zdeňka Fibicha.

Velkolepé anglické oratorium Georga Friedricha Händla Mesiáš mělo premiéru v irském Dublinu v roce 1742. Händlovi bylo 57 a byl poněkud vyčerpán. Pár let po mrtvici, neustálé boje mezi jeho operními příznivci a nepřáteli, intriky a s nimi kritické výpady proti jeho dílu či osobě. Proto vše se skladatel v těchto zbývajících letech obrátil k duchovní hudbě, k velkým oratorním dílům, která dnes patří k jeho nejobdivovanějším a také nejčastěji uváděným. Králem mezi nimi je právě Mesiáš na text Händlova přítele Jennense, který pochopitelně čerpal především z Bible, starého i nového zákona, včetně textů žalmů. Jednou z nejoblíbenějších pasáží je pak ta, kdy anděl zvěstuje pastýřům narození spasitele, Mesiáše, a oni se radují, že se jim narodil v onom betlémském dítěti. Tak si to poslechněme. For unto us a child is born, zboros oratoria Mesiáš, The English Concert a Trevor Pinnock.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 14 cis-moll, zvaná Měsíční svit. První věta hraje Vladimír Horovic.

Ja,

0: Irmi barbarum.
1: Edvard Grieg, Peer Gynt, V jeskyni krále hor. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Hannu Lintu.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: První symfonie je Schumannovou první symfonickou skladbou vůbec. Napsal ji v 31 letech. Přiměla ho k tomu jeho žena Klára a dodnes existuje tak trochu pochybnost, jestli udělala dobře. Schumannovou doménou byla a zůstala tvorba klavírní a písňová. Přesto je skladba jímavá, zejména v první větě, v níž se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku. První věta ze symfonie číslo 1 B-dur opus 38 jarní. Orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Byl to první neitalský dvorní kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Nejslavnější houslista své epochy. Zakladatel toho, čemu dnes říkáme jihoněmecká houslová škola. A narodil se kolem roku 1620 a zemřel v roce 1680 v Praze, kde podlehl moru. A je to Johann Heinrich Schmelzer, z jehož tvorby teď vybíráme sonátu cum tubis in pleno pro instrumentální soubor, jímž je v našem případě muzika Florea s Markem Štrinclem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Erik Satie, Gymnopédie číslo 2, hraje Aldo Ciccolini.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Frédéric Chopin, koncert pro klavír a orchestr číslo 1, e-moll opus 11, třetí věta, hraje Claudio Arau a Londýnský filharmonický orchestr.

Na D dur teď hudba blámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda de Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Weth. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Weth mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Weta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Tak a teď si poslechneme, proč se jedné z londýnských symfonií Josefa Haydna, totiž symfonii číslo 101 D-dur, říká hodiny. Je to díky této slavné druhé větě, která je na tom tik-tak celá vystavěná. Pražský komorní orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

Jandisma Zelenka a skladba Hypochondria, což je zřejmě předehra ke zdravému nemocnému. Hraje soubor Freiburger Barock Orchestra.

Hrají nám zde vynikající solisté i orchestry, zpívají přední pěvci a nyní si společně připomeneme také sborové a sbormistrovské mistrovství, totiž jednu z největších osobností českého sborového zpívání Pavla Kýna. Byl to člověk s dokonalým sluchem a smyslem pro stavbu kompozice, pro artikulaci, pro výraz, nepřekonatelný interpret sborových děl romantického a soudobého repertoáru, jehož školou prý prošli téměř všichni významní členové pražských sborů. Sbor, nesoucí jméno Kýn, jako slavný dětský pěvecký sbor založený jeho otcem, postavil Pavel Kýn jako smíšený v roce 1959 a seznam nahrávek, jež pořídil, děl, jež premiéroval, nebo třeba filmů, jejichž soundtracky stojí na jeho zvuku, je neuvěřitelně dlouhý. My si teď Pavla Kýna a jeho Kýnův smíšený sbor poslechneme v Janáčkově verzi jednoho z Dvořákových moravských dvojzpěvů A já ti uplynu, u klavíru Stanislav Boguňa.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec Philharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 9, E-dur opus 14 číslo 1, třetí věta, hraje Daniel Barenboim.

Do třetího dějství Pucciniho překrásné opery Tosca z roku 1900 se teď podíváme s vynikajícím Lučánem Pavarotim. Malíř Cavaradossi, milující Tosku, je odsouzen k smrti a před popravou vězněn v římském Andělském hradě zpívá E luce van le stelle a hvězdy zářily. Vzpomíná na první setkání se zpěvačkou Toskou a lituje, že musí zemřít, když ještě nikdy nemiloval život tak jako nyní. Jedna z nejoblíbenějších tenorových árií světového operního repertoáru, Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr a Nicola Rešíňo v jeho čele.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je s vámi v tuto dobu autor výběru hudby Rafael Brom. Následující skladbou bude koncertantní kvartet pro housle, hoboj, violu a violončelo F-dur, opus 7 číslo 1 z cyklu O šesti skladbách od Jana Křtitele Vaňhala. Hrají Sarah Francis, hoboj a smyčcové trio Tagore.

Hoboistka Sarah Francis a smyčcové trio Tagore hráli koncertantní kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo F-dur, opus 7, číslo 1 od Jana Křtitele Vaňhala. Španělský pianista a komponista Manuel de Falla napsal své populární symfonické imprese pro klavír a orchestr s názvem Noci ve španělských zahradách za pobytu v Paříži. Dnes je bude hrát Marta Ergličová, klavír a pařížský orchestr. Řídí Daniel Barenboim.

To byly symfonické imprese pro klavír a orchestr s názvem Noci ve španělských zahradách od Manuela de Falii. Hráli Marta Argeričová, klavír a pařížský orchestr. Řídil Daniel Barenboim. Koncertantní skladbu vystřídá sonáta pro housle a basso continuo číslo 6 A-dur od Giovanniho Stefana Carbonelliho. Hrají Ellen Schmidt housle, Gaetano Nassillo, violončelo, Karl Ernst Schröder, barokní kytara a Andrea Marchiol, čembalo.

0: To byla sonáta pro housle a basso continuo číslo 6 A-dur od Giovanniho Stefana Carbonelliho. Hráli Ellen Schmidt, housle Gaetano Nasillo, violončelo Karl Ernst Schröder, barokní kytara a Andrea Marchiol, čembalo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a program pokračuje symfonickou fantazií pro orchestr s názvem Z Itálie od Richarda Strausse. Hraje Tonhalle Orchestr Zürich, řídí David Zinman.

Tonhalle Orchestr Zürich řídil David Zinman, hrál symfonickou fantazii pro orchestr s názvem Z Itálie od Richarda Strause. A dále uslyšíte cyklus skladeb pro klavír, lyrické kusy, opus 57, sešit 6. Edvarda Griega. Na klavír hraje Eva Knardálová.

Legendární norská pianistka Eva Knardálová, blahé paměti, hrála lyrické kusy opus 57. sešit 6. Edvarda Grieha. Po komorní hudbě nabízím dále předehru Benvenuto Cellini opus 23. od Ettora Berlioze. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Řídí Zoltán Fekete.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK, řídil Zoltán Fekete, hrál předehru Benvenuto Cellini, opus 23. od Hectora Berlioze.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudbu, kterou posloucháte, vybral a slovem provází Rafael Brom. Ve vysílání stanice dále uslyšíte čtvrtou sonátu pro violončelo a klavír C-dur, opus 102, číslo 1, Ludwiga van Beethovena. Hrají Heinrich Schiff a Till Fellner.

Heinrich Schiff a Till Fellner hráli čtvrtou sonátu pro violončelo a klavír C-dur opus 102 číslo 1 Ludwiga van Beethovena. A následující více než hodinu je věnováno barokní hudbě švédské provenience. Autorem drottningholmské hudby je Johann Helmich Roman. Hraje ansámbl 1700 Lun, řídí Göran Karlsson.

0: Tak to byla drottningholmská hudba, velká suita pro orchestr od Johana Helmicha Romana. Hrál ansámbl 1700 Lund, řídil Göran Karlsson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr koncertní řady jsem vybral trio pro dvě flétny a basso continuo B-dur od Johanna Christiana Bacha. Hrají Jiří Válek, flétna, Roman Novotný, flétna, František Host, violončelo a František Xavertúry, čembalo.

Tak to bylo trio pro dvě flétny a basso continuo B-dur od Johanna Christiana Bacha. Hráli Jiří Válek a Roman Novotný flétny, František Host violončelo a František Xavertury čembalo.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat s komentářem dalšího autora výběru hudby. Ze studia vás zdraví Rafael Brom. Na programu je teď skladba s titulem Poetické valčíky od katalánského skladatele Enrica Granadose. Na kytaru hraje Gillian Bream.

Kytarista Gillian Bream hrál poetické valčíky Enrica Granadose. A následuje koncert pro fagot a orchestr F-dur od Johana Nepomuka Humla. Hrají František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg. Řídí Jack Martin Handler.

František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg řídil Jack Martin Handler, hráli koncert pro fagot a orchestr F-dur Johanna Nepomuka Humla. Pro další chvíle vysílání jsem vybral 3 růžencové sonáty Heinricha Ignáce France von Biebera pro varhany a housle. Jsou to sonáty číslo 12 Na nebe vstoupení páně, číslo 13 Seslání Ducha Svatého a číslo 14 Na nebevzetí Panny Marie. Výběr uzavírá Pasakalia pro sólové housle. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Pro 3 sonáty Bieber předepsal skordaturu, tedy přeladění houslí.

To byl výběr z cyklu 15 růžencových sonát pro housle a varhany od Heinricha Ignáce France von Biebra. Byly to sonáty číslo 12 Na nebevstoupení Páně, číslo 13 Seslání Ducha Svatého a číslo 14 Na nebevzetí Panny Marie. Výběr uzavřela Pasacaglia pro solové housle. Hráli Lucie Sedlová, barokní housle, a Jaroslav

To byl koncert pro klavír a orchestr Amol, opus 16. Edvarda Grieha. Hráli Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídil Esa Pekka Salonen. A dalším autorem programu je klasicistní autor Mauro Giuliani. Jeho koncertantní duo pro flétnu a kytaru, opus 35. hrají Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraft, kytara.

0: To bylo koncertantní duo pro flétnu a kytaru opus 35. Maura Giulianiho. Hráli Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraff, kytara.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program pokračuje symfonickou básní s názvem Vesnická svatba, opus 26. vídeňského komponisty Karla Goldmarka, současníka a přítele Johannesa Brahmse. Hraje irský symfonický orchestr. Řídí Stephen Gunzenhauser.

Irský národní symfonický orchestr řídil Stephen Gunsenhauer, hrál symfonickou báseň Opus 26 s názvem Vesnická svatba Karla Goldmarka. Vysílání stanice pokračuje hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Budou to tříhlasé invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Bachův seznam číslo 787 až 801. Hrají Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Téden, violončelo.

0: To byly tříhlasé invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Johanna Sebastiana Bacha v jeho katalogu čísla 787 až 801. Hráli Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Tedén, violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom. Z hudby Petra Iljiče Čajkovského jsem vybral předehru Fantazii pro orchestr podle námětu Williama Shakespearea Romeo a Julie. Hraje Kirovův orchestr z Petrohradu, řídí Valerij Gergiev.

To byla předehra fantazie pro orchestr Romeo a Julie podle námětu Williama Shakespearea od Petra Iljiče Čajkovského. Hrál Kyrovův orchestr z Petrohradu řídil Valery Gergiev. Další skladbou ve vysílání bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo, číslo 7 Luigiho Boccheriniho podle Gerardova katalogu číslo 451. Hrají Pepe Romero a Akademie svatého Martina v Polích.

Kytarista Pepe Romero spolu se členy Akademie svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 7 Luigiho Boccheriniho podle Gerardova katalogu dílo číslo 451.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Georg Friedrich Händel, třetí věta z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a varhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Výborná předloha, Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat? Třeba taková árie hraběnky ze druhého dějství Porgia Mor, v níž hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Vzkříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela. Johann Sebastian Bach, kantáta Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, a je to její finální sbor. Hraje a zpívá Bach Collegium Japan, řídí Masaki Suzuki.

Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili Ukolébavka.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Josef Haydn, druhá věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Vynikající francouzská čembalistka Blandine Verletová nám teď nabídne hudbu svého krajana, barokního skladatele a vysoce ceněného čembalisty a varhaníka jménem Jean-Louis Marchand. V čembalu zdatně konkuroval velkému Françoisi Couperinovi. Ve varhaní improvizaci se ale prý raději vyhnul plánovanému souboji s Johannem Sebastianem Bachem. Tak teď tedy Marchandovo čembalo, Almanda ze svity G-moll.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jak známo, osobní setkání dvou velikánů, Goetheho a Beethovena, které se navíc uskutečnilo u nás v Teplických lázních, nedopadlo příliš dobře. Ale Beethovenova hudba si Goethovo uznání přece jen zasloužila. Když totiž Ludwig van Beethoven zhudebnil Goethův námět o nizozemském hrdinovi boje za samostatnost Egmontovi. Beethoven Goethe mu poslal partituru a ten se o skladateli vyjádřil jako o pozoruhodném géniovi. Ano, je to hudba plná síly, vzdoru, odhodlání, je to celý Beethoven. Egmonta, předehru ke Goethově tragédii opus 84, teď hraje orchestr lipského Gewandhausu pod taktovkou Kurta Masura.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A teď je před námi zhudebnění základní modlitby katolické a většiny křesťanských církví. Otče náš, neboli latinsky Pater Noster. Asi bychom se nedopočítali, kolik skladatelů Otče náš zhudebnilo od těch nejstarších po současné žijící autory. V každém případě to následující je z pera skladatele, jehož život vymezila pravděpodobně data 1490 až 1562. To úmrtí víme docela přesně, neboť v té době už byl Blám Adrian Willaert velmi ctěným regenschorym chrámu svatého Marka v Benátkách. Tedy Willaertovo zhudebnění modlitby Otče náš a nizozemský komorní sbor.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dvě flétny, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Známý americký skladatel 20. století Aaron Copland uměl zkombinovat mnohé a do své tvorby otisknout jazz, stravinského neoklasicismus nebo lidové melodie, z čehož ve 30. letech vytvořil posluchačsky mimořádně přitažlivou syntézu. Ale také se nebál sáhnout třeba po latinskoamerických inspiracích, z čehož ve 40. letech vznikl mimo jiné Danzón Cubano, temperamentní kubánský tanec. Nejprve pro dva klavíry, později roku 1946 v orchestrální verzi. Tak, jak Danzón Cubano Aarona Coplanda uslyšíme i my teď. Detroit Symphony Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. Asi lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol Z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák. Volání osudu, pak vzpomínky na mládí, náklonost k umění i nevýslovná touha po něčem a také předtucha oné nemoci s tím výstražným vysokým tónem. Panochovo kvarteto.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. A teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Haydn strávil asi 30 let ve službách knížat Esterházyovského rodu, kde měl práci snů, alespoň tedy z dnešního pohledu. Měl psát hudbu pro prince, měl k dispozici dobrý orchestr i operní ansámbl. Co by za to dnešní skladatelé dali? V rakouském Eisenstadtu, kde byl úžasný sál, dodnes užívaný, byl skladatel poměrně izolován od ostatního světa, od hudebního dění, které se koncentrovalo především k císařskému dvoru ve Vídni. Ale Haydn to glosoval celkem příznivě. Od světa jsem byl odloučen, takže jsem musel být originální. A to také byl. I díky tomu se stal a je nazýván otcem smyčcového kvartetu, otcem symfonie. A jeho originalitu dokazuje i následující partitura, byť už z pozdějšího londýnského období. Úžasné finále symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňští filharmonikové André Previn.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho.
1: Velmi oblíbený salonní kus mladého Karla Marie von Webera, který dodnes patří k efektním kouskům výtečných klavíristů, tedy brilantní rondo Vyzvání k tanci, natolik zaujalo francouzského skladatele a fenomenálního instrumentátora Hectora Berlioze, že se rozhodl rozepsat Weberovu klavírní skladbu pro symfonický orchestr. Autorská práva se tehdy tolik neřešila, toto byl důkaz pocty a obdivu k tvorbě kolegy. A mimochodem, toto byl první valčík určený navzdory jeho titulu nikoli k tanci, nýbrž k poslechu. Tak prosím, berlínští filharmonikové a Herbert von Karajan,

Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

A nyní opera. Sice nenecháme otevřít oponu, protože nevstoupíme do děje, ale snad nevadí. Hudba, která zazní, je tak oslnivá, že netrvalo dlouho a z opery již otevírá se zcela osamostatnila a dodnes je vítaným zpestřením každé koncertní sezóny každého orchestru. Předehru ke komické opeře Joaquina Rossiniho Lazebník sevilský hraje National Philharmonic Orchestra, diriguje Ricardo Chailly.

nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné davové slavnostní velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Pár minut v zajetí anglické barokní hudby teď přináší renomovaný soubor Musica Antiqua Köln. Poslechněme si Chaconu z triové sonáty číslo 6 pro dvoje housle a basso continuo G-moll. Autorem není nikdo menší než mimořádný zjev anglické hudby druhé půle 17. století Henry Purcell.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jméno Leroy Anderson je vepsáno zlatým písmem do americké hudební tvorby. Narodil se v roce 1908, vystudoval Harvard, hovořil plně 9 jazyky, ale nejvíc proslul svými kouzelnými orchestrálními skladbičkami, které v Americe 40. a 50. let a posléze po celém světě popularizoval třeba známý Boston Pops Orchestra. Některé byly tak oblíbené, že se staly znělkami různých televizních pořadů či seriálů, například takové půvabné pizzicato pro orchestr Plink Plink Plank otevíralo od roku 1952 po 11 let americkou televizní show I've Got a Secret. Nám tu slavnou Andersonovu drobničku hraje BBC Concert Orchestra a diriguje Leonard Slatkin.

Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Předehru k opeře Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera hraje Philadelphia Orchestra, řídí Christian Thielemann.

Následuje madrigál frankovlámského skladatele Jeana Giotta, který celý život prožil v 16. století a většinu z něj, více než 25 let, strávil v dnes belgickém městě Liež, Lutych, kde byl uznávanou autoritou hudebního a vůbec kulturního života. My si z díla Jeana Giotta poslechneme půvabný francouzský madrigál Je suis amoureux d'une fille, jsem zamilován do jedné dívky. Zpívá soubor Cinquecento.

Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované sólistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu 3. klavírnímu koncertu. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavíra orchestr číslo 20 d-moll a jeho první věta hraje Melvin Tan a zároveň řídí The London Classical Players.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho jubiláte deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Přeslavné trubkové solo Trumpet Voluntary, známé ze svatebních obřadů zejména ve Velké Británii, bylo dříve až do 40. let 20. století připisované Henrymu Purcellovi, ale ve skutečnosti pochází ze skladby Jeremiah Clarka, velkého dobového skladatele hned po Purcellovi. Clark působil jako varhaník ve Winchesterské katedrále, poté v katedrále svatého Pavla i v Královské kapli. Ač v jeho díle nalézáme duchovní skladby, ódy, písně i scénickou hudbu, jeho jméno se nejčastěji skloňuje právě ve spojení se svitou, jejíž pátou částí je takzvaný pochod prince Dánského, mnohem známější jako Trumpet Voluntary. Tady je nahrávce skotského trumpetisty Johna Wallise a členů jeho souboru The Wallis Collection a také členů souboru The English String Orchestra.

Pro manžele Nefoby a vychovatelku jejich dětí Marii, které při domácím muzicírování občas doprovázel na klavír, zkomponoval původně mladý Antonín Dvořák první moravské dvojzpěvy. Vznikaly v několika vlnách, nejprve pro soprán a tenor, brzy pro dva ženské hlasy a klavír. Dvořák si vybral texty ze Sušilovy sbírky a vzniklo dílo, které pak i díky Johannesu Brámsovi v komisi pro udělování státního stipendia založilo Dvořákovu světovou slávu. Pro berlínského vydavatele Zimroka byli Klänge aus Mähren kasovním trhákem. Není divu, že se rozletěli do světa v řadě verzí a že zaujali i Leoše Janáčka, který několik z nich upravil pro smíšený sbor a klavír. Takto například píseň Kdyby byla kosa nabroušená. Kýnův smíšený sbor a Pavel Kýn v jeho čele, u klavíru Stanislav Boguňa.

Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru. Claude Debussy, Dívka z vlasy jako len, z preludií pro klavír, hraje Ilja Hurník.

Josef Haydn, finále, čili čtvrtá část ze symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňské filharmoniky řídí André Preven.

Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořákova opera před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslabovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Každý hudby milovný člověk jednou zatouží poznat, jak se všechna ta muzika vlastně zapisuje do not. Když poprvé otevře orchestrální partituru, první, co ho napadne, je, že by ji měl hned zase zavřít. Jeho zrak totiž padne na nepřehlednou spleť notových osnov, značek, znamének a cizojazyčných pokynů. Když si k partituře pustí příslušnou hudbu, zjistí, že vůbec nestačí sledovat v notách její průběh a že grafická podoba hudby vůbec neodpovídá jejímu výrazu. Když se pak zaměří na jednotlivé party, zjistí, že jeden a týž znějící tón je u různých nástrojů zapsán jinou notou, některé nástroje znějí v jiných oktávách, než jsou zapsány, a některé mají odlišné klíče. A přesto udělá dobře každý, kdo se tím prvním rozčarováním nedá odradit a začne častěji poslouchat hudbu s partiturou v ruce. To, co až dosud pronikalo do jeho hlavy a srdce jen ušima, je najednou podporováno i zrakem. Člověk se pak soustředí skutečně jen na hudbu a nikoli na mnohdy falešné představy, které v něm hudba vyvolává. V partituře je každému instrumentu přidělen jeden řádek. Společně s panem doktorem Jaromírem Burghauserem vám teď nabízíme příjemnou procházku po jednotlivých řádcích partitury a budeme si povídat o tom, jaké úkoly tomu či onomu nástroji partitura ukládá. Budeme brouzdat po partiturách komorních i symfonických a trochu se mrkneme i do historie. Nejvyšší řádek partitury je vyhrazen flétně.

0: To byla Mozartova opera Kouzelná flétna. Flétna tu má funkci čarovného předmětu, zajišťující princi Tamínovi imunitu proti nepřátelským živlům. Libreto se nezmiňuje o materiálu, z něhož byla flétna vyrobena. Nejranější flétny pocházejí z doby kamenné. Byly však zřejmě nejprve kostěné, pak se patrně přešlo na nějaké rostlinné trubice. Dnes řadíme flétnu mezi dřevěné nástroje, ačkoliv se zcela logicky vyrábí z kovu. No, pane doktore, zdá se, že organologie je skutečně zajímavá věda.
1: Jistě, a jako každá věda se vyvíjí také v tom, že pořád vymýšlí novou terminologii. Pro tento nástroj a skupinu těchto nástrojů se užívá názvu dřevěné dechové nástroje, ačkoliv jsou vyráběny z nejrůznějších kovů. I dneska ještě jsou nástroje, jako ty malé flažolety z kosti. Ale kdybychom chtěli být úplně přísní, tak bychom řekli, je to skupina nástrojů beznátrubných, ale to by se nám asi vysmáli. Myslím, že větší rozdíl je jde-li o tvar toho nástroje, to jest, když se nástroj od místa, do něhož se fouká, rozšiřuje, tak má tvar kuželový a přefoukuje do oktávy. Je-li stále stejný, měl by přefukovat do duodecimy.
0: Čili přefukovat, když ten flétnista nebo když ten hráč foukne silněji, ano, tak skočí ten tón nikoli do oktávy, buď do oktávy, nebo do ještě plus 3 tóny navíc, je to tak.
1: To například platí o klarinetu, ale flétna je nástroj tvaru válcového a nicméně přefukuje do oktávy. Takže jak je vidět, těch kliček a záhad v organologii je spousta.
0: Čili jestli tomu dobře rozumím, tak ty válcové nástroje nerozšiřující se, ty se rozeznívají dechem, jako když se hraje na flašku, ne? Nebo na klíč.
1: Na klíč, ano.
0: Ano. Zatímco ty nástroje, které se rozšiřují, ty potřebují něco, co ten vzduch rozechvívá. Ano. To znamená plátek nebo dva plátky.
1: A nebo pak už je to ovšem jiná skupina nástrojů, nátrubek.
0: Ano.
1: Ale to už je jiná skupina.
0: Tak, v tomhle tom tedy myslím máme jasno. Ta prvotní, nejprimitivnější flétna hrála jen jeden tón, daný její délkou. Když se spojilo několik těchto trubic vedle sebe, vzniklo cosi jako panova flétna. Pak se ale přišlo na to, že stačí, aby jedna trubice byla na několika místech provrtána, čímž se chvějící sloupec zkracuje a ozývá se o to vyšší tón. Ovšem, k čemu jsou na moderní příčné flétně všechny ty páčky, kroužky a knoflíčky, to tuším jen vzdáleně.
1: No, člověk většinou může použít maximálně 10 prstů, víc nemá. Čili na té trubici může být maximálně 10 různých dírek. A poněvadž ovšem chromatika vyžaduje nejméně 12 tónů, tak nejméně dvě klapky tam musí být, chceme-li docílit všech tónů. Ovšem, aby se pohodlně dalo hrát, tak se postupně na těch nástrojích vytvořila složitá taková konstrukce klapek a páček, různých hejblátek, které jsou velmi složité, velmi duchaplné a ty umožňují dnešním hráčům opravdu hrát prakticky všecko.
0: Ten nejznámější systém je Bemův, že ano? Ta strojovna se jmenuje Bemův systém. No, ovšem v době Bachově na příčné flétně byla klapka jen jedna.

0: To byla ukázka z Bachovy sonáty pro flétnu. Pane doktore, co lze vyčíst z Bachovy partitury?
1: Přímo z těch not nelze úplně vyčíst všechno, protože Bach by byl nemohl napsat to moře a nikoliv pouhý potůček svého obrovského díla, kdyby byl vypisoval všechny noty. On většinou ty doprovody psal jenom na jednom řádku. Vypsaná je úplně ta flétna, takže tam můžeme říct přesně, tohle to Bach tak chtěl. Ten doprovod, ten se většinou improvizoval. Většinou na čembalo, někdy na varány a tak dále. Tak tam si nemůžeme být jistí.
0: Čili tato celá hudba se vejde do dvou řádků. Do flétnového partu a číslovaného basu.
1: Ano.
0: Rozuměl Bach flétně?
1: Jako všem nástrojům, které měl tenkrát k dispozici. On dokonce už použil i lesního rohu. Ale málo, kdy třeba ve velkém šihámol tam je jedno číslo, kde hraje lesní roh, to byla tenkrát veliká novinka. A on věděl, že flétna je nástroj velice všestranný. A na druhé straně nástroj, který nemá příliš mnoho těch vrchních alikvotních tónů, takže zní vždycky velice kulatě. A může mít krásnou kantilenu legátovou, může dovádět jako malý kluk s tím stakatem. A myslím si, že Bach to všechno dovedl dokonale využít.
0: Ta stakata, to je asi ten ostrý, běhavý, rychlý zvuk ostrých stakat. To je zřejmě jedna z nejtypičtějších poloh, která se potom tak často používá v romantických partiturách. Například právě dvojice fléten dodává skercu z Mendelssohnova Snu noci svatojánské onu čipernou pohyblivost.

Mendelssohn to vůbec s flétnami uměl. V pomalé větě jeho čtvrté symfonie, italské, jim přisoudil překvapivou doprovodnou úlohu. Úplně dole důstojně šlape kráčející bas, nad ním se klene melodie a ještě nad ní znějí doprovodné flétnové protihlasy.

0: To jsme tedy probrali flétnu solovou a dvojici fléten v romantickém orchestru. Pane doktore, jak to vypadá s flétnovými soubory? Ty asi nejsou tak časté.
1: No, už Reicha vytvářel díla z sonáty nebo svity pro čtyři flétny. V moderní hudbě, k tomu se můžeme vrátit v některém z příštích pořadů, se používá kvartet fléten, ale většinou ta spodní flétna se používá trošku odlišná a to je flétna altová, ale o tom budeme mluvit později. Ale čtyři flétny, dokonce dneska máme studentský orchestr v Praze flétnový, kde je celý orchestr flétnový. Takže to je, myslím, nástroj velice všestranný.
0: Tak si poslechneme flétnový kvartet od jednoho z největších inovátorů hudebních dějin, od Antonína Reichy.

Soudobá hudba rozšířila zvukové možnosti všech nástrojů, včetně flétny. Používá se celého rozsahu nástroje, skladatelé se nebojí i velkých skoků. Obávám se však, že tyto prostředky na své skutečně umělecké využití teprve čekají.

0: Skladatel musí oplývat dosti velkými znalostmi o nástroji, pro který píše. Přesto by bylo nesprávné, kdybychom se v našich pořadech o instrumentech spoléhali jen na ně. Proto jsem si do studia pozval také profesionálního flétnistu, pana Václava Slivanského, který tento nástroj zná jak své boty, nebo možná ještě lépe. Pane Slivanský, znáte lépe své boty nebo svou flétnu?
1: No, těžko říct, boty nosím každý den a s flétnou jsem v kontaktu taky každý den, čili těžko říct, jestli boty nebo flétnu, asi oboje.
0: Existuje nějaká často opakovaná chyba, které se skladatelé dopouštějí, když píší pro flétnu?
1: No, chyba, ono je to těžký. Jsou takové situace, které jsou hmatově pro flétnu nepříjemné, ale myslím, jako, že by to bylo latentní od těch skladatelů, že by to byla jedna stejná chyba, to se říct nedá.
0: Ne. Není nějaký omyl všeobecně děděný?
1: Ne, já si myslím, že ne. Možná v nejvyšší poloze technicky se nedá hrát úplně tak ideálně, ale někdy dělá problém takový v té střední poloze, kde třeba spojení cisade, kde jsou v pohybu všechny prsty, ale to je, myslím, pro zručnějšího flétnistu jaksi bez problémů překonatelné.
0: Rád bych vás poprosil, jestli byste nám ukázal nějaké typické zvukové možnosti toho nástroje. Každý nástroj samozřejmě jinak zní ve své vysoké poloze než na spodním okraji rejstříku.
1: No, z nejvyšší oktávy bych snad ukázal Hallelujah, to je taková notorická záležitost, zvláště pro rozhlas.

0: opačný pol spektra?
1: Opačný pol, myslím, novosvětská.
0: Ano, ovšem, když mluvíme o flétně v nejnižší poloze, tak musíme aspoň ukázat začátek Faunova odpoledne od Claude Debussyho.

0: Tak to byla ukázka par excellence. Jak je to s těmi méně typickými technikami, méně obvyklými technikami pro flétnu?
1: Máte na mysli jako flutter, zpívání třeba, do flétny? Třeba, no. Já si myslím, že je to otázka až skladeb ve 20. století, protože flutter, nevím, kdy přesně vznikl nebo jak vznikl, ale většinou ji teda používám ve skladbách 20. století. A zpívání do flétny, to myslím, je otázka jazzový. Nesetkal jsem se v klasické literatuře s tím, že by někdo zpíval do flétny. Ten flutter zní asi takhle.
0: Čili to říkáte r vlastně.
1: To říkám takové r, ano. Rychlé r jazykem. Aha. A potom je ukázka flažoletu.

0: Či do jistý míry můžeme i dublovat fujaru.
1: Fujaru, jasně.
0: No a zpívání do flétny, kdo by neznal Jiřího Stivína?
1: Umíte to taky?
0: Nevím, neskoušel jsem to. Možná, že bych se o to mohl pokusit.
1: Ano, pane Silvánský, moc vám děkujeme za názornou demonstraci. Ještě poslední dotaz, jaký je váš vztah k ornitologii?
0: Ptáčky mám rád, nic jiného mi totiž nezbývá, protože už jsem jim moc krát hrál.
1: Ano, flétnových ptačích sol je v hudební literatuře celá řada. Jedno z nejhezčích napsal Camille Saint-Saëns ve svém Karnevalu zvířat.

0: Pane doktore, poprosím vás o shrnutí. Jakými úlohami pověřují skladatelé flétnu ve svých partiturách?
1: Já navážu nejdřív na ten ptačí zpěv, protože český posluchač asi zná nejspíš to flétnové solo z Fibichovy Selanky v Podvečer, kde je na podben kos velice trefně. Na Žofíně dokonce víme, že to byl kos. A nebo napodobuje se jim Slavík. Je slavná skladba Stravinského, Chant de Rossignol, slavičí zpěv a tak dále. To by byl samostatný pořad. Ptačí zpěv v orkestrových skladbách. Ale já myslím, že flétna má ještě daleko širší využití. A je dost zajímavé, když se podíváte právě na tu partituru, tak když vidíte, že se někde to hodně černá notičkama, tak to bývá zpravidla flétna, která právě tím, to jsou pohyblivosti ohromnou, uvozuje nějaké vtipy nebo nějakou gradaci končí. A je to prostě typické pro flétnu.
0: No, pokud jde o hudební vtip, tak bych o jednom věděl z pera Petra Iljiče Čajkovského. Jeho Louskáček, to je balet psaný pro děti, srší vtipem a dokonce v něm je jedno číslo, které se nám na závěr dnešního Dakápa ohromně hodí. Totiž tanec rákosových píšťalek.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítejte, milí posluchači, při sledování programu věnovaného převážně hudbě minulého století. Pro stanici Český rozhlas D-dur ji vybral a uvádí Rafael Brom. V tuto chvíli na začátku pořadu bude hrát profesor Norské hudební akademie Erik Stenstavol sonátu pro kytaru, kterou napsal jeho zvěčnělý krajan Johan Kvandal v roce 1984 jako opus 65.

Norský kytarista Erik Sten Stadvall, autorita v oboru historie kytarové hudby 19. století, hrál sonátu pro kytaru opus 65 z roku 1984 modernisty Johanna Kvandala. A následuje slavná hudba k filmu Rudé housle, které náleží do katalogu skladeb Johna Corigliana. Je to koncert pro housle a orchestr. Hrají Michael Ludwig housle a Filharmonie města Buffalo. Řídí Joe Ann Faletta.

Michael Ludwig housle a filharmonie města Buffalo řídila Joe Ann Faletta hráli koncert pro housle a orchestr od Johna Corigliana, komponovaný k filmu Rudé housle. Teď se ještě jednou vrátím k repertoáru kytaristy Erika Stanvolda. Bude hrát fantazii a pasakaju pro solovou kytaru s názvem 8 pokusů, jak dojít k lidu od norského komponisty Bernta Kasberga Evensena.

0: To byla fantazie a pasakalia pro sólovou kytaru s názvem 8 pokusů, jak dojít k lidu od norského komponisty Bernta Casberga Evensena. Hrál Erik Stenstrandvold.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Další hudbou programu bude dílo Benjamina Britna. Je to nocturno pro tenor, obligátní nástroje a smyslový orchestr opus 60. skladatele. Zpívá Christophe Brigardier, tenor, hrají Wilhelm Lansky Otto, lesní roh, a symfonieta Stapioli. Řídí Osmo Vanska.

Tak to bylo Nocturno pro tenor, obligátní nástroje a smyčcový orchestr, opus 60. Benjamina Britna. Zpíval Christophe Prégardien, tenor, hráli Wilhelm Lansky Otto, lesní roh, a Sinfonietta Stapiori. Řídil Osmo Vanska. A následujících 50 minut vysílání naplní hudba France Schuberta, která je ozláštěna tvůrčí potencí violončelisty Miši Majského. Proslulý virtuos nahrál za klavírního doprovodu Dary Hovorové výběr Schubertovy bohaté písňové tvorby.

0: To byl výběr z písní France Schuberta v úpravě pro violončelo a klavír pod názvem Písně beze slov. Hráli Miša Majsky a Daria Hovorová.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vysíláním stanice vás provází Rafael Brom. Na programu je teď symfonie číslo 4, C-moll, opus 43. Dmitrije Šostakoviče. Hraje Londýnská filharmonie, řídí Bernard Haitink.

0: To byla symfonie číslo 4 C-moll, opus 43. Dmitrije Šostakoviče. Hrála Londýnská filharmonie, řídil Bernard Haitink.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncertní řadu uzavírá sonáta pro sólové housle a mol opus 27 číslo 2 Eugène Ysaÿe. Jejím adresátem byl francouzský houslista a přítel skladatele Jacques Thibaud. Má podtitul Obsession, neboli posedlost. Hraje Hana Kotková.

Hana Kotková hrála sonátu pro solové housle a mol opus 27 číslo 2 Obsesio, posedlost Eugène Isaye. Autor ji věnoval francouzskému příteli Jacques Thibaudovi.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat s komentářem dalšího autora výběru hudby. Ze studia vás zdraví Rafael Brom. Na programu je teď skladba s titulem Poetické valčíky od katalánského skladatele Enrica Granadose. Na kytaru hraje Gillian Bream.

Kytarista Gillian Bream hrál poetické valčíky Enrica Granadose. A následuje koncert pro fagot a orchestr F-dur od Johana Nepomuka Humla. Hrají František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg. Řídí Jack Martin Handler.

František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg řídil Jack Martin Handler, hráli koncert pro fagot a orchestr F-dur Johana Nepomuka Humla. Pro další chvíle vysílání jsem vybral 3 růžencové sonáty Heinricha Ignáce France von Biebera pro varhany a housle. Jsou to sonáty číslo 12 Na nebe vstoupení páně, číslo 13 Seslání Ducha svatého a číslo 14 Na nebe vzetí Panny Marie. Výběr uzavírá pasakalia pro sólové housle. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Pro 3 sonáty Biebr předepsal skordaturu, tedy přeladění houslí.

0: To byl výběr z cyklu 15 růžencových sonát pro housle a varhany od Heinricha Ignáce France von Biebra. Byly to sonáty číslo 12 Na nebevstoupení Páně, číslo 13 Seslání Ducha Svatého a číslo 14 Na nebevzetí Panny Marie. Výběr uzavřela Pasacaglia pro solové housle. Hráli Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a další skladbou programu bude klavírní koncert A-moll opus 16 Edvarda Griega. Hrají pianistka Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídí Esa-Pekka Salonen.

To byl koncert pro klavír a orchestr Amol, opus 16. Edvarda Grieha. Hráli Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídil Esa Pekka Salonen. A dalším autorem programu je klasicistní autor Mauro Giuliani. Jeho koncertantní duo pro flétnu a kytaru, opus 35. hrají Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraft, kytara.

To bylo koncertantní duo pro flétnu a kytaru opus 35. Maura Giulianiho. Hráli Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraft,